Vozím limuzina, blíže se prošina. Úzkom stazom, svaký den v autobusu, radio mi svírá. Tuhuga moja.